Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: Hit Radio Zlín.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posílá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Zlín.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Zlín.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Čistu levně CZ.
3: Náplně hned.

Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: I letos na podzim mi buší.

0: Rádio Zlín.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A je to tady. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok totiž letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Kvůli startu prázdnin potkáte na silnicích více policejních hlídek než obvykle. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a to turisticky významné lokality. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, hasičů, statiků, specialistů dronové služby nebo kynologů se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, která tuto jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto, které na začátku května získalo právo první volby v loterii. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
5: Vyraste na Zlým žije. O zábavu je postaráno u zámku, v parku Komenského, na tržišti pod Kaštany, pod Lipkama a nebo na vlakovém nádraží, kde můžete vidět historický vlak. Mezi hlavní hvězdy dnešního dne patří od 9 večer kapela Buty a po nich se můžete těšit na pořádnou elektronálož skupiny Noha.
6: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
7: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia. Dobré ráno.
8: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Krásné dobré ráno, moji milí. 7:03, Leona Děnděši s vámi dneska sama bez Filipa, ale máme takovou dámskou jízdu s naší zprávařskou Ivou, tak doufám, že se máte krásně jako my dvě. Slunce svítí horko. Já doufám, že se dneska nerozpustíme ve vlastní šťávě. My vám k tomu budeme hrát samý skvělý pecky. Doufám, že se vám to bude líbit a napište mi, kdo vstáváte s námi. 777-937-777 a asi jdeme na to. Nejlepší víkend v českém éteru startuje právě teď.
8: Hit Radio Zlín.

Krásné dobré ráno, 7 hodin 10 minut s vámi Lea, doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Každopádně, jak už říkala Iva ve zprávách, začaly nám letní prázdniny. 1 300 000 školáků. Je mi jasné, že zatímco včera jste je ještě museli třeba budit o 6:30, dneska jsou na nohách sami od 5. Tak co, jak pak to zvládáte? Pro rodiče odstartovala i taková ta každoroční hra Zabav své nezabavitelné děti na 2 měsíce a nezblázněte se z toho. Tábory jsou drahé, o tom žádná, a taky docela obsazené. Babičky si užívají takovéto aktivní stáří na paraglidingu, třeba jako moje babička, někde v Karibiku, a vy máte práce, že si o dovolené můžete nechat jenom zdát. Takže prosím vás, taky vzkaz pro 120 000 učitelů, kam vlastně spadá i moje maličkost, protože sama jsem třídní učitelkou třeťáků na konzervatoři, takže jsme to zvládli, přežili jsme to, jsme prostě dobří. Tak ať už budete o prázdninách všichni dělat cokoliv, dejte klidně vědět, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Je super, že to léto začalo, protože za půl roku jsou tady Vánoce. Teď už Clue, Iceland Sound a taky Dasha a její Austin. Tak doufám, že se máte krásně, pište dál, co děláte, vstáváte, možná usínáte, jsme Hit Radio.

0: Dneska máme 27. června, to znamená, že dneska bude skvělý den i po hudební stránce, protože do České republiky dorazila jedna z nejlepších kapel, kterou mimo jiné velmi rádi hrajeme. Tak schválně, jestli poznáte, o koho se jedná a kdo dneska v pražských Letňanech má vlastně koncert. A to taky znamená, že si můžu vylézt na střechu svého baráku, protože bydlím hned vedle a vlastně ten koncert si i vychutnat. Apologize. A nebo Love Runs Out. No a do třetice určitě znáte i tenhle song. Jsou to One Republic, kteří dneska mají koncert v pražských Letňanech. Ty brďo, tam bude takový horko, tak kdo se chystáte, tak si to neskutečně moc užijte a my budeme pokračovat dál. Za chviličku Sunrise Avenue, Ed Sheeran a taky takové ty zprávy, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update za chvilku.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl osmé, ranní update startuje právě teď.
1: Ranní update.
2: Jsou tady krátké zprávy, dobré ráno. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku jménem Aiko. Varuje před podvody, jejíž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky KO používané u ženských jmen. Internet má nový hit, jsou to pleťové masky na dámské pozadí. Jsou napuštěné sérem, přiloží se na pokožku a nechají působit několik minut. Nejčastěji slibují hydrataci, zjemnění, rozjasnění a hlavně konec celulitidy. Pokud tedy v drogérii masku na pozadí najdete, nedivte se, skutečně existuje. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončené nákladné desetileté rekonstrukci v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Karel bude i nadále přebývat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce. V Buckinghamském paláci si ale nechá pokoj pro případné přespání.
0: Ivuško, děkujeme, masku na pozadí si zkusím pořídit. Teď už další muzika.

0: Erik Fritz, Call on Me. Takhle chutná sobotní ráno z Eteru Hitrádia. Hezký dobrý den, za minutku 7:45 s vámi Lea. Chodí nám spousty zpráv od vás, tak jdeme na ně. Píše nám tady posluchačka, ahojky, já dnes jedu na tábor na víkend a pak budu 5 dní doma a pak se vrátím na měsíc zpátky. Jo, dobře, chápu, už je si tábor. Taky nám tady píše další posluchačka Hanička. Už jsme s Rokym Pitbull taky vzhůru, procházka, dokud nebude vedro a pak rodinná oslava. V tomhle vedru to bude spíš rodinná grilovačka. Hezký den všem, Hana. To je pravda, takže bychom se vlastně všichni mohli posypat grilovacím kořením pro pec se do Zlatova a do Křupava. Za chviličku Roxette nebo taky Ella Henderson, Radimental a Kateřina Marie Tichá. Tolik muziky, potom už zprávy.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
5: On air.
3: Online.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vlna veder v Evropě včera opět lámala rekordy, když v Německu padl celoroční teplotní rekord a v Británii naměřili třetí den po sobě nejvyšší červnové teploty. Svůj nejteplejší den v roce zažila také Belgie. Ve střední Evropě mají vedra kulminovat o víkendu. V Česku by se přitom teplota měla přiblížit k 31 stupňům, anebo i tuto hodnotu překonat. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. Španělští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uruguay 1-0 a vyhráli skupinu H. Spolu s nimi postoupili do vyřazovací fáze Kapverdy, které v souběžně hraném utkání remizovali 0-0 se Saudskou Arábií. To Francie díky hetriku Usmanea Dembeleho porazila Norsko 4-1 a vyhrála skupinu I. Senegal deklasoval Irák 5-0. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
7: Vyraste na Karpaty Fest do Slavičína. Vystoupí Ben Cristoval, Lucie a nebo Heleniné oči. Na druhé stage se můžete těšit i na Kláru Vytiskovou a na mnoho dalších. Na festiáku jsou i naše hostesky, které vám dají drobné dárečky. Detaily o programu najdete na www.karpatyfest.cz.
8: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
9: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha a nejvyšší denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
9: Jsem tady s vámi i 3 minutky po 8 až do 13. hodiny budeme spolu hrát tu nejlepší muziku, dobrou náladu, pozitivní energii, však už to znáte. Občas si říkám, jak to vlastně dělám, že jsem v tom éteru taková maková. Ne, já jsem se dobře vyspala, i když teda ty horka jsou neskuteční, možná to někdo máte podobně, tak se za chviličku schladíme. Teď už Avicii, Taylor Swift a spousty dalších skvělých hitů, tak hezké dobré ráno a volume doprava.
10: Hit Radio Zlín.

Taylor Swift a Killa a Dendeši. Taková Nováková. Každopádně, jestli máte pocit, že se tyhle dny, sobota, neděle upečeme, tak se upečeme. O víkendu totiž budou 40, to už víme, dneska 39, zítra pozor. Dokonce Praha hlásí až 41 stupňů, což je katastrofa. A pro ochlazení připomínám katastrofální vedra v roce 1540, kdy bylo 200 dní bez deště, vyschlo dokonce i Labe, takže ano, může být opravdu i hůře. Ale nebojte se, jen co pořádně začnou prázdniny, prudce se nám zase ochladí. Příští víkend má být jenom něco přes 20, logicky, že jo? Prázdniny, tak proč by mělo být teploučko? Každopádně já si myslím, že většina z nás si opravdu od těch veder na chvíli rádo odpočine. Teď už zmiňovaní One Republic, kteří dneska v pražských Letňanech mají velký koncert. Tak vyražte, ale upečete se zaživa.

0: I dneska v sobotu 27. června se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pomalinku přemýšlejte, kdo má ve vašem okolí narozeniny, měl nebo bude mít, protože dneska tam je opravdu nezapomenutelný zážitek. Co vás čeká, se můžete mrknout na web hitradio.cz, stačí tam kliknout na soutěže a tam už vám to všechno vyjede. Do té doby činařky Alvaro Soler, Topic nebo Abracadabra, ať trošku zaprší Lady Gaga.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Jela jsem s Marcelou.

0: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Pokud o víkendu plánujete výlet na Pražský hrad, tak se může stát, že nepotkáte hradní stráž a neuděláte si s ní selfíčko. Stráž na čestných stanovištích před hradem se totiž v případě velkých veder stahuje. Kluci tak budou hlídat za branami ve stínku. Pokud prodáváte byt a okna má na jih, tak s prodejem počkejte. Současná vedra totiž snižují cenu takových prostorů, upozorňují na to odborníci. Šanci ale máte, pokud má váš byt izolaci a ve výbavě i klimatizaci. A teď se pro změnu trochu schladíme. Za 6 měsíců bude po Vánocích. Co se svátků týče, tak obchodníci už vydali seznam největších trendů, které by pod stromečkem neměly chybět. Jsou to voděodolné čtečky knih, masážní pistole a herní konzole.
1: Ivuško, díky za tuhle zprávu, protože já nevím, jak vy kamarádi, ale já se svojí kamarádkou Janičkou se neskutečně těšíme na ty Vánoce a vždycky každý rok se předháníme, kdo z nás bude mít dřív tu vánoční výzdobu. Tak já myslím, že letos to trumfnu a začnu už v říjnu. Teď už další muzika.

0: 8 hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio 27. června, tak nezapomeňte, že za 20 minutek bude tady narozeninová ruleta pro někoho z vás, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak zbystřete, zapište si číslo ke mně do studia 800 937 937 a kdo zavolá jako první, jdeme vysílat společně, zahrajeme song a dostanete nezapomenutelný zážitek, takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. Za chviličku Marek Ztracený a spousty dalších skvělých hitů, tak volume doprava a buďte s námi. Hezké ráno.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
8: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky. CZ.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
4: Online.
3: I w aplikacji Radia CZ. Hit Radio.
5: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vedra nepolevují. Meteorologové upozorňují, že v Česku by o víkendu mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Úřady proto nabádají, aby lidé dodržovali pitný režim a vyhýbali se pobytu na slunci. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů a zdůrazňují opatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Několik krajů už vyhlásilo zákaz rozdělávání ohňů. S benzínem to není žádná sláva. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu mírně vzrostou. Benzín zdraží o 4 haléře na 40,46 korun za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,40 koruny. Jde o ceny na víkend i na pondělí. Fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5-1 a ovládli skupinu G. Egypt poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se 3. července utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1-1 s Íránem skončil druhý, o skóre právě za Belgií. A teď už jdeme k nám do regionu.
6: Ve Zlíně Loukách začnou stavbaři ve středu 1. července opravovat vytíženou silnici 1/49. Pracovat budou na 800 metrů dlouhém úseku poblíž supermarketu Terno. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Běžně fungují v každém směru dva. Práce by měly být hotové nejpozději do konce července.
7: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
8: Počasí pro dnešní den jasná, polojasná obloha a bude horko, teplo, sluníčka až 39 stupňů Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
10: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
8: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Pokračujeme, nezastavujeme. Gone, gone, gone, to nás čeká David Guetta, tedy Swim, Stones and I a taky Britney Spears, tam trošku zpomalíme. Ale hlavně bude narozeninová ruleta, takže dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte na 800 937 937, ale teď už jdeme hrát.

Every time Britney Spears. Možná někdo teprve otevíráte svá očička do toho nového dne. Tak ať ho máte báječný, 9 hodin, 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. A s vámi Lea. Jdeme na to! Za chviličku narazí nová ruleta, ale ještě předtím si představte, že v Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatu kvůli externímu horku. Extrémnímu horku, ne externímu. Vidíte, to už mám z toho horka. Já vám řeknu, že Bůh má asi hodně ostrý smysl pro humor. Je to jako, kdyby zrušili sraz abstinentů, protože na místě začalo z nebe pršet prosecco. Nebo ne? A nebo taky, jako by dinosauři demonstrovali proti meteoritu. Já už nevím. Příroda evidentně převzala veškerý aktivismus sama na sebe. Prý to bude zábavnější. Tak ať je to, jak je to. Dnešní den zvládněte, my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Za moment Him Join Me, taky Miley Cyrus, no a potom už narozeninová ruleta, takže pomalinku vyťukávejte 800 937 937 a jakmile řeknu volejte, tak potom volejte.

0: Miley Cyrus, End of the World. Hit Radio stále s vámi, 2 minutky po 9:15. Hezký dobrý den. A je to tady, přátelé, kamarádi. Narozeninová ruleta, volejte právě teď na 800-937-937. Máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny? Tak je to ideální pro vás. Volejte právě teď.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Hit Radio. Hit Radio.

na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když si pod sluncem dá

0: Dovolená Xindl X, to já bych jela hned. Dokonce Xindla můžete vidět na nejlepším letním festiáku Hrady.cz. My startujeme už příští týden na Točníku, kde budu s vámi, takže se máme na co těšit. Teď už ale jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Aleši, odkud?
1: Já jsem z Plzně.
0: Z Plzně? Také tam máte takovou výheň?
1: Tady prší a tady ne, zima, mráz.
0: Tak okamžitě nechávám tady vysílání, jedu za vámi se schladit. Prozrad nám, jaké máš plány na víkend v tomhle horku.
1: No, budeme tak nějak zavřen, ale co nejvíc máme trošku vychlazeno jako ve sklepě, takže budeme zítra slavit právě, takže no, se to podaří.
0: A kdo bude slavit?
1: Bude slavit můj bratr. A bude mít 40. Takže
0: krásný. 40. si říkal.
1: Je to tak.
0: Jak se jmenuje brácha?
1: Pavel.
0: Pavel, takže budeme hrát pro Pavla. OK, jdeme rovnou na pravidla. Potřebuju ten datum.
1: Ano. 28.6.
0: 28.6. Dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého bratra a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Společně mu ho pošleme, jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Dobře.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. That's the way it is, Celine Dion.
1: Tak ještě jednou zkusíme.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Jeden z nejzamilovanějších songů Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Tak ještě pojďme trojku.
0: OK, roztáčíme po třetí. Myslím, že tohle se hodí.
1: Vydržet, to se vyplatilo, takže určitě.
0: Jasně, my bychom to stejně automaticky hráli. Jo, každopádně, teď máš ten správný čas, aby si bráchovi mohl sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
1: Tak milý Pájo, přeju ti k tomuhle jubileu, i když ještě k mému mladistvímu, ať jsi pořád tak mladistvý právě a ať se ti daří a ať si to zítra užijeme.
0: A ty seš ten mladší nebo starší brácha?
1: Já jsem mladší.
0: O kolik?
1: O 3.
0: Zadanej nebo nezadanej?
1: No, it's complicated.
0: Ježišmarja! Já se ptám pro naše posluchačky samozřejmě. A brácha?
1: Brácha je zadanej.
0: No tak skvělý. A děti jsou?
1: Jo, ten má dva chlapce.
0: A ty nic?
1: No, tak ještě.
0: Na tebe to ještě čeká. Až skončí to complicated. Jsi skvělej. Každopádně, samozřejmě neodejdeš s prázdnou, krom toho, že ti budeme hrát Queeny, We Are The Champions a taky pro tvého bráchu Pavla, tak tady máme něco opravdu chlapskýho. Díky firmě Na Zážitky, můžeš se nejen ty, ale naši posluchači mrknout i na web, firmanazážitky.cz, kde nabízíme širokou škálu prostě všeho chuť. Ale dneska si myslím, že si s bráchou užiješ. Máš rád auta a máš řidičák?
1: No jasně.
0: Brácha taky, předpokládám.
1: No je, určitě.
0: A co takhle Porsche GT3 nebo BMW M4 CSL?
1: No, to zní taky dobře.
0: Vůbec nevím já jako ženská, co ty zkratky znamenají, jo, ale teď dělám hrozně chytrou blondýnu, jak se říká. Každopádně, pokud si chceš splnit sen, ty nebo třeba brácha automobilový nadšenec, anebo si to sami zkusit, jaké je to prohánět se 300 km v hodině po závodním okruhu, tak přesně tady tohle tady dneska máme.
1: No tak, to je něco, tak to na takovou lekáru to se nikdo nelepí.
0: Hele, je to zážitková jízda přesně v tom Porsche, co jsem říkala, jasně. BMW, vybereš si jízdu v jednom z těchto sportáků, můžete dát s bráchou třeba závody. Věková hranice, hele, tady to nehraje rozdíl, jestli mladší, starší brácha vůbec.
1: Přesně, tak skvělý.
0: Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Queeny, We Are The Champions, posílám za tebou a užijte si hezký odpoledne a narozeninovou oslavu. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.

0: Tři čtvrtě na 10 posloucháte Hit Radio s vámi Lea, hezké dobré dopoledne. Mám tu pro vás takovéto klasické informační okénko, protože opět jakýsi
1: vědci
0: po celém světě zjišťují nejrůznější ptákoviny. Třeba prostě i to, jestli datla bolí hlava, když klepe do stromu. Chápete to? Prosím vás, tak za den dá ten pták 12 000 úderů a hlava ho nebolí, mozek mu plave v nějaké kapalině nebo co, já nevím. Jestli si na datla vzpomenu večer cestou z hospody podél naší aleje, tak mám asi problém, budu ho chtít překonat. Takže asi tak, to je z toho horká. Za chviličku Rosé, Bruno Mars a Paté, nebo taky Densko Duro, typicky letní song a Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams. Tomu říkám silná hudební trojice.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešní a zítřejší noc bude nejteplejší v tomto roce. Minimální teploty do rána klesnou na 24 až 20 stupňů Celsia, což znamená, že prakticky na celém území České republiky zaznamenáme tropickou noc. Ještě vyšší minima se paradoxně očekávají na kopcích a ve vyvýšených lokalitách, kde v noci povane mírný jižní vítr, který bude promíchávat vzduch a zabrání nočnímu ochlazování od zemského povrchu. Český výbor pro UNICEF vyhlásil mimořádnou sbírku na podporu dětí a rodin ve Venezuele, které zasáhlo zemětřesení. Pomoci mohou lidé přes projekt Zemětřesení ve Venezuele. Sbírky vyhlásily v týdnu i další humanitární organizace, například Člověk v tísni, Charita Česká republika, Český Červený kříž a nebo ADRA. Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále, v němž dnes dopoledne nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakaové z Japonska. Zápas by měl začít kvůli vedru dříve, a to v 11 hodin. Teď už jdeme k nám do regionu.
8: Vyraste na Zlín žije. O zábavu je postaráno u zámku, v parku Komenského, na tržišti pod Kaštany, pod Lipkama a nebo na vlakovém nádraží, kde můžete vidět historický vlak. Mezi hlavní hvězdy dnešního dne patří od 9 večer kapela Buty a po nich se můžete těšit na pořádnou elektronálož skupiny Noha.
9: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
10: Bude jasno nebo skoro jasno během dnes, možností vývoje kupovité oblačnosti, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Pozor, výjimečně mohou vystoupit až ke 40.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
10: Hezké sobotní dopoledne, změna taková maličká pro vás, ale příjemná, protože právě teď od 10. do 11. hodiny hrajeme hity na přání k vaření, anebo spíš k chlazení. Dejte vědět 777-937-777, napište si o váš song, co byste rádi slyšeli, čím vám uděláme radost. Klidně zahraju i vánoční song, abychom si všichni schladili. Je to čistě na vás, protože od 11. hodin tady budeme mít oblíbený podcast na jedné vlně, ale teď už hity jenom podle vás, takže 777-937-777, jdeme rád.
11: Hit Radio Zlín.

11 minutek po desáté hrajeme hity na přání jenom podle vás. Výjimečně o hodinku dříve, než jste zvyklí o víkendu, takže taková ta nejlepší víkendová pohodička startovala právě úderem 10. hodiny. Napište mi na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a Hanka nám tady napsala: ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní, prosím zahraj všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají a musí být v práci, Vanilla Ice Baby. Dobře, těch Ice je tam nějak moc, ale vím přesně, co myslíš. Legendární takový rapový, hiphopový song z 90. let. Rozhodně zahraju. A ještě tady napsala: chtěla bych ho věnovat všem s láskou a lidi. Buďme na sebe hodní a k sobě ohleduplní, Hanka. Hanuško, děkuju moc za takovou zprávu a taky takové to poselství. No a samozřejmě, pojďme se společně všichni schladit. Vanilla Ice, Ice Baby z Eteru Hit Rádia. Co bude dál, je na vás. Pište

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, tohle se hodně povedlo. Chtěli jste to, my jsme vám to rádi zahráli. Pokračujeme dál, hity na přání 777-937-777. Výjimečně dneska o hodinku dříve, protože potom nás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Andrejem Babišem. Takže se máte na co těšit. Samozřejmě vaše SMSková přáníčka, jdeme na ně. Ahoj, prosím zahrát Thriller od Michaela Jacksona pro naši tříletou dceru Laurinku z Ostravy a pro její třídu Sluníček z mateřské školky. Je to ta nejlepší holčička na světě, zdravíme a za chvíli vyrážíme na bazén, jinak bychom se uvařili. No tak jo. Přesně tohle si dáme za moment, taky Ray Dalton anebo Cyril a Stumbliny. Na co bude dál je na vás, tak si pište.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. 3 minutky po půl jedenácté, píše nám tady Lenka. Ahoj Lenko, prosím, zahraj nám Luna by Lando. Uděláš nám tím velkou radost. Právě pracujeme na zahradě a chystáme se na naší koupačku a čistíme bazén. Díky moc a bylo by to pro Jirku, Petra a naší Jiřinku. Tak chcete to, máte to mít a taky je doplní kapela Jelen, Touha a Pláč, o který si napsal Petra.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: www.brodomania.cz. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Ptáš se mrak, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskidské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A začneme dobrou zprávou pro živnostníky. Odvody na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%. S nastupujícími prázdninami a s velkým vedrem je na silnicích méně a méně bezpečno. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Argentinec Lionel Messi sice z 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápase na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. I když by se to proti outsiderovi z Jordánska nabízelo, trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli v Dallasu v základní sestavě. Scaloni dodal, že za Messiho absencí v základní sestavě nejsou žádné zdravotní problémy a nevyloučil, že by ho v průběhu zápasu na trávník poslal. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: Vyraste na Karpaty Fest do Slavičína. Vystoupí Ben Cristoval, Lucie a nebo Heleniné oči. Na druhé stage se můžete těšit i na Kláru Vitiskovou a na mnoho dalších. Na festiáku jsou i naše hostesky, které vám dají drobné dárečky. Detaily o programu najdete na www.karpatyfest.cz.
9: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
10: Počasí pro dnešní den, jasná polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia. Tak opatrně.
11: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život.
12: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
10: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál, protože před námi je Bára Divišová, která si k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala premiéra Andreje Babiše. Takže já vám přeju příjemný poslech k tomu, skvělé hity, co víc si přát takhle dopoledne. Tak díky, že posloucháte, teď už partička Black Eyed Peas.
13: Hit Radio zlí.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí premiér České republiky Andrej Babiš. Dobrý den, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pane premiére, ke konec školního roku, jaký vy jste byl student?
1: Na gymnáziu jsem byl hrozný student, protože měl jsem tu spartanskou výchovu a až brutál. No a potom, když táta pracoval v zahraničí, tak po těch prověrkách jsem se musel vrátit jako rukojmí, aby naši neemigrovali, no. A tam to nebylo dobrý, no. Tam jsem měl dvojky.
0: Dvojky jsou špatné známky? Nebo byly podle vašich rodičů špatné známky?
1: No schování jako.
0: Jo, takhle, no. To jsou, no. Asi.
1: Nebo trojku dokonce. Chtěli mě hodit ze školy, no.
0: A za co jste jí dostal?
1: No, že se mi nechtělo vstávat ráno. Že jsem nechodil na tu první hodinu občas.
0: A to jako. Vás maminka nevytáhla z postele zrovna?
1: Ne, maminka byla s tátou v zahraničí, já jsem byl sám prarodičů. Ale na základce jsem měl celkem dobré známky, potom, ale to bylo jako fajn. Mě to bavilo, protože jsem vlastně strašně moc četl. A četl jsem nejrychleji ze třídy. Jsem četl knížky Jules Verna a Foglara a řecké báje a mýty a strašně rád jsem četl. Falešně jsem zpíval.
0: Ale to jste nám chtěl prozradit na úvod pořadu, jako věc, kterou od vás možná neví naši posluchači a diváci.
1: No jo, tak dobře.
0: O to radši jste zpíval, ale.
1: Prosím?
0: O to radši jste zpíval, to se tak říká o lidech, kteří třeba nemají úplně absolutní sluch, že o to radši zpívají.
1: No, tak já zpívám známé písničky. Teďka jsem byl na Jelánech. To jsou všechno důchodci, jak já, jsou všichni. Bohužel teda váš opatýl zemřel, já jsem byl na Benátské na jeho poslední koncert. A měl jsem lístky na Evu Farna a trošku jsem se těšil, tím, že mám ještě teda dozvuky, teda mi hrozila zápal plic, tak jsem zůstal doma, no a viděl jsem na sítích, že to muselo být absolutně jako super pecka ty koncerty, no. To je jako dneska absolutně naše nejlepší zpěvačka, no.
2: Hit Radio Zlín.

0: hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně. Když se řekne prázdniny, co se vám vybaví? Máte nějakou vzpomínku na prázdniny?
1: Já jsem
0: něco?
1: Vždycky makal o prázdnina.
0: I když vám bylo 6 třeba?
1: 6, ne. Já jsem chodil do rodiči, jsme chodili pod stan. Ale...
0: To jsme super. Máte na to nějaké hezké vzpomínky? Já se vás nedokážu představit, že stanujete.
1: No mám různé vzpomínky, no. Vím, že jednou se stalo, že nás vlastně, že jsme spali ve stanu a v noci někdo vyřízl nějakou díru do toho stanu a táto by ukradl všechny doklady a peníze, no tak to byl takový negativní zážitek, ale jo, tak o prázdninách jsem byl u babičky, chodil jsem za, měl jsem strýca, který byl takový jako trenér fotbalistů, takový sportovec, tak jo, tak bylo to, byla to jiná doba, jak dneska, no. No a já, když jsem potom už byl na gymnáziu, tak už jsem většinou pracoval, i na vysoké škole jsem pracoval vždycky o prázdninách, já jsem si chtěl vydělat peníze.
0: Co Andrej Babiš a letní lásky o prázdninách?
1: Letní lásky... No, jedna taková byla, no. Jedna taková byla.
0: Jsem zvědavá.
1: Já myslím, že to byla dcera generálního ředitele Jablonexu.
0: To by se mířil hnedka vysoko, dobře.
1: Ne, tak ona tam, můj táta pracoval v zahraničí, tak ona tam byla, taky tam byla o prázdninách. A já jsem byl jako strašně plachý.
0: A dneska už nejste?
1: Dneska, no fakt jsem byl plachý, já jsem nebyl nějaký Don Juan.
0: A dneska už nejste?
1: Byl jsem z toho, dneska už jsem starý na to, jako.
0: Budu drzá,
1: dneska jsem rád, když paninky vlastně mi projevují lásku a pečou mi štrůdl. Já mám několik faninek, které mi pečou štrůdl. Například jedna paní z Plzně, skvělý, potom jedna paní z Mostu, ta se mě stále ptá, kdy bude to nádraží rekonstruované, potom další paní, jo, takže pečou mi štrudl, no.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si dokážete představit, že byste třeba bez těch sociálních sítí dneska ještě dokázal fungovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty politici potom, když určujou třeba i těm mladým, jo, kde je to trochu jiné, vlastně, že by je neměli používat a podobně, tak že asi se vám je bude hůř jako přesvědčovat ty mladí.
2: Když je vysvědčení, tak jsme se domluvili ČTU, budeme vysílat na sítích o tom velkou reportáž, jak vlastně si děti chovají na těch sítích. Tím, že bych to doporučoval všem rodičům, aby přes ty prázdniny vlastně možná věnovali víc času a pobavili se s těmi dětma. Ty dopady sociálních sítí jsou fakt negativní. Jo, roste ta agresivita, šikana, pokusy o sebevraždy, jako ten kratom, jo, tyhle špatné věci by se měli na těch školách dělat tu prevenci, no.
1: Nakolik ten stát vlastně v tomto zaspal, aby to řešit začal?
2: My jsme zaspali v tom, jak používat mobily na školách. Já jsem ukazoval takovou mapu. My jsme vlastně jedni z mála, kdy nemáme žádnou regulaci. A mě na to upozornil teďka vlastně irský premiér, když mi vykládal, jak, když to zavedli, co se stalo, že v těch střídách nebylo ticho, ale tím, že neměli ty mobily, tak začali mluvit, začali se smát, že to je úplně jiná záležitost, takže původně ministerstvo školství to chtělo mít jako doporučení, teďka jsme viděli, že už jsme pozadu, tak jsme to načetli společně s ministrem školství jako zákon. Každá ta škola si to nějak řešila, jo, ale asi je potřeba to řešit nějak systémově a ohledně těch sociálních sítí, tak tam to pozorujeme, co se děje Austrálie, teďka Francie, teďka stále víc těch států o tom mluví. Bavím se o vlastně prvním stupni, o těch základkách, protože v některých školách samozřejmě ty mobily jako používají a tak dále, takže je to složitá problematika a chceme, alebo vyvoláváme k tomu nějakou celospolečenskou debatu, kde všichni se k tomu budou nějak jako vyjádřovat.
3: Hit Radio Zlín. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
4: Buongiorno! Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete
8: s... Tisnu levně CZ.
9: Náplně hned.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na našem hostem je dnes premiér Andrej Babiš. Já ještě zůstanu o toho školství, máme konec školního roku. Jedna z věcí, kterou vy jste si předsevzal, byla změna jídelníčku ve školních jídelnách.
1: Ano, to
0: muselo
1: to
0: se to odsouvat. Ano, muselo se to odsouvat. Proč?
1: Protože to bylo úplně nesmyslné. Jako. Tam byly věci, které pro ty školní jídelní byly absolutně... Já jsem je navštívil X, jo, tam byly nesmysly, že když děti nesnědly to jídlo, že se to stává odpadem, že je potřeba to platit, že to nemůže ani dostat, ani bezdomovci, ani prasata to nemůžou sežrat, jo. Že si tam děti můžou nosit svoje jídlo, že tam musí být ten podíl luštěnin, jo, takže potom ty hamburgery, které jim chutnaly, tak tam doplňovali nějaké luštěniny, ty jim potom nechutnaly. Tam jsem toho obešel strašně moc. No a domluvili jsme se, že to prodloužíme, že ta vyhláška nezačne platit, že se odloží do 31. srpna 2027. No a za ten čas připravujeme nějaké změny, jak se to vylepší.
0: Závěrem, co byste popřál našim posluchačům? Teď vlastně začíná léto,
1: ať na sebe dávají pozor, ať samozřejmě se věnují dětem, jo, ať odloží ty mobily všichni.
0: Musíte jít příkladem,
1: já se budu snažit. No a určitě...
0: My si počkáme na ten pokus, až vám ho zabaví.
1: O prázdninách vždycky o dovolenách vlastně jsou to takové jako situace, aby zkrátka dávali na sebe pozor a aby se v pořádku vrátili všichni a já se
0: chystám k moři. Odložíte mobil, aspoň když pojedete na dovolenou. Jo, vždycky jezdíte do Řecka, jezdíváte, že?
1: No.
0: Pojedete znova? Mhm. Odložíte mobil?
1: Jo.
0: Na jak dlouho?
1: No tak ráno otevřu, zavřu ho a potom otevřu před večeří a zase ho zavřu.
0: Máme to nahrané. Pane premiére, moc díky, že jste byl naším hostem.
1: Dobře, děkuji.
0: Hezké léto i vám.
1: Jo, děkuji i vám, krásné léto všem posluchačům a divákům.
0: Hezké léto přeji i já vám a budu se těšit opět na slyšenou, na viděnou v podcastu na jedné vlně. Hit Radio Zlín.

Jsme zpátky a celý podcast na YouTube s Bárou Divišovou na jedné vlně si můžete pustit a vychutnat si ho úplně celý. Každopádně, co si budeme vychutnávat teď, jsou skvělý hity. Co takhle Sweet Caroline a nebo Ed Sheeran právě teď.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Hit Radio.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementinu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí. Dnes či zítra během dne se také očekává překonávání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Vyplývá to z nového průzkumu. Nejoblíbenější zahraniční destinací letošního léta je Itálie, následuje Chorvatsko a Řecko. A cestujeme dále. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka, jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. A teď už jdeme k nám do regionu.
4: Ve Zlíně a Loukách začnou stavbaři ve středu 1. července opravovat vytíženou silnici 1/49. Pracovat budou na 800 metrů dlouhém úseku poblíž supermarketu Terno. Silnice zůstane průjezdná jedním pruhem v každém směru. Běžně fungují v každém směru dva. Práce by měly být hotové nejpozději do konce července.
5: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
6: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia.
7: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
8: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
6: Hezké teď už sobotní odpoledne, 27. červen. Léto v plném proudu. Začaly prázdniny. Na většině místech grilovačky. Nejenom nás, že místo opalováku používáme grilovací koření, ale vaše obědy nechte si chutnat, pokud právě baštíte. Nebo jste někde u bazénu na cestách. My se vám postaráme o playlist i takhle odpoledne. Díky, že posloucháte. John Newman nebo Flipside letí za vámi. Hezké odpoledne.
7: Hit Radio Zlín.

Skutečně se chceš takhle chovat? Co bys teď udělal nebo udělala na mém místě? Něco na tom je, co? Jen já si na téhle mírnější větičky vzpomenu vždycky až po hádce, bohužel. Je to taková ta moje maďarská povaha, horká krev v žilách. Když mám čas o sobě přemýšlet sama někde na gauči, tak prosím vás, ať to u vás je jakkoliv, pokuste se ty vaše dovči zvládnout co nejvíce v klidu a hlavně užívejte si toho všeho tady a teď. Teď už další skvělá muzika.

0: Jedeme, nezastavujeme, s vámi stále Lea až do 13. hodiny a důležitá věc, kterou nesmíte zapomenout. Rychlá pětka ve snídaní šampionů probíhá i o prázdninách, což je skvělá zpráva, protože my vám chceme dělat radosti o prázdninách. A o co hrajeme příští týden? V rychlé pětce s Allegro bojovat budete o dvě vstupenky na Colors of Ostrava a že je na co se těšit. No a aby toho nebylo málo, tak příští týden ve snídaní šampionů s vámi bude moje maličkost. Těším se a teď už zase muzika. Hezkého poledne.
1: Hit Radio Zlín.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když si

0: Věděli jste, že většina Čechů dostane v zaměstnání pochvalu za dobře odvedenou práci maximálně párkrát za rok? A 45% lidí se jí pak od ledna do prosince nedočká ani jednou. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, kolikrát to schválně bylo u vás, co? Přitom pochvala nám podle expertů často psychicky vynahradí nižší plat. Ona je to taková stará pravda. To máte jako doma. Čím víc budete partnera nebo partnerku chválit, tím ochotnější je odpustit vám všechny vaše prohřešky. Takže já doma chválím od rána do večera, nevím jak vy, protože mám co žehlit prakticky furt.
1: Hit Radio Zlín.

0: Hit Radio se náš společný čas pomalu, ale jistě blíží ke konci. Díky, že jste poslouchali, že jste volali, psali za veškerou vaši aktivitu a pokud možno užijte si ten dnešní den naplno. Běžte někam k vodě, chlaďte se, dodržujte pitný režim a hlavně užívejte si všeho tady. A teď a pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. Já se na vás budu těšit zítra úderem 7 hodiny ráno a prosím vás, přežijme tu dnešní první tropickou noc a doufám, že to všechno společně zvládneme. Mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio Zlín.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku levně
7: CZ. Náplně hned.
8: Pozor, velká slevová akce vtedy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. S opatrností projíždějte v Hulíně v ulici Tyršova, kde momentálně hasí požár střechy rodinného domu. To je v tuto chvíli naštěstí všechno. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spalující vlna veder už do Česka tropickou noc přinesla. Meteorologové ale oznámili, že bude ještě hůř. V noci na neděli může nastat i takzvaná supertropická noc. Teploty na některých místech pravděpodobně neklesnou pod 25 stupňů Celsia. Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 70 záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR. Plzeň chce mít více zelených střech. Město proto spouští nový grantový program. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, přibližuje mluvčí města Barbora Hájková.
3: Nový grantový program Zelené střechy Plzně je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
2: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
4: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Už jsem si skoro myslel, že se po cestě do rádia málem rozpustím, naštěstí ale tak žhavé to ještě není, ale přeci jen na teploměru aktuálně 33 stupňů a v noci nás čekají teploty mezi 22 a 20 stupni.
1: Hit Radio Zlín.
0: Sobotní odpoledne startuje s Hit Rádiem Zlín. Od mikrofonu vás dneska zdraví Martin Král. A pokud jste ještě neviděli nový film Michael o králi popu Michaelu Jacksonovi, tak volume doprava, protože už za chvilku vás na něj dostanu úplně gratis. Do té doby nás čeká ale taky nabitý playlist plný parádních hitů. Začínáme s návratem do skejťáckých let. Bude Avril Lavigne.

je 8 minut po 13. Ladíte Hit Radio Zlín a prosím vás, dávejte na sebe pozor. Teď myslím teda hlavně za volantem. A jak nás to už učili v autoškole, předvídejte i nepředvídatelné, protože nikdy nevíme, co se může stát a já teda rozhodně nechci nic přivolávat. Nicméně minulý víkend zastavili v centru Zlína policisti řidiče, kteří se řídil rychlostí 100 km za hodinu. A já sice naprosto rozumím tomu, že občas člověk prostě někam spěchá, nestíháme, něco se děje, něco třeba prostě potřebujeme nutně na záchod, no, to jsme asi zažili všichni. Ale takto rychlá jízda se prostě nevyplácí a to nejenom proto, že hrozí docela masná pokuta a zákaz řízení, ale hlavně nikdy nevíme, kdy nám tam někdo omylem vběhne, nerozhlídne se a těch pár ušetřených minut za takovou nehodu prostě nestojí. Pokud zrovna někam vyrážíte, tak šťastnou cestu a k tomu posílám taky další hity, tady je Flowrida.

0: Tolik taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio Zlín. A jak často chodíte do zoo? U nás třeba to bylo tak, že jsme objížděli různé zahrady po Česku, ale když se teď nad tím tak zamyslím, tak vlastně jediné, kde jsem byl víckrát, tak je zoo tady ve Zlíně. A to vlastně nejenom kvůli tomu, že ho máme tady za kopcem, ale protože je to tam prostě nádherné. Baví mě, jak neustále něco vylepšují, přidávají další části a vždycky je to prostě zážitek, který v nás zůstane ještě dlouho. No a zřejmě v tom nejsem sám, co to tak má, protože za loňský rok právě ve zlínské zoo zaregistrovali rekordních 812 tisíc návštěvníků. Naprosto neuvěřitelné číslo, ale rozhodně zasloužené.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: levnězcziny.cz.
1: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
2: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

Tak jsme to zase rozjeli, Final Masquerade a neblinkyni na Hit Radio Zlín. A není to tak dávno, co jsme tady v éteru řešili letní kina. Kam chodíte, jaké máte třeba zážitky a jestli si z toho vůbec filmu něco pamatujete. A nebo jestli jste se víc věnovali spíš tomu, s kým jste tam byli. No a nastal čas k těm zážitkům zase něco přidat, respektive přidat nějaké další. Už totiž známe program na zlínské filmové léto, neboli letní bijáky pod širým nebem. Chystá se hned 5 různých míst, kde se budou promítat, a co mě překvapilo, že na programu jsou docela aktuální velké filmy, jako třeba Podfukáři trojka nebo Michael, neuvěřitelný hudební film o životě krále popu, který vyšel teprve nedávno. Je rozhodně na co se těšit, tak to běžte omrknout. Kompletní program najdete už teď na turistickém informačním portálu města Zlína a hlavně je to zadarmo, tak to neberte, ne?

0: Tak z tohoto hitu to léto vyloženě sála. To byly Lost Frequencies a Zonderling na Hitradio Zlín pro vaše pohodové odpoledne. Teď je tak ideální čas hezky se po obídku natáhnout někde k vodě, studený drinčík k tomu a snažit se to vedro vzít taky trochu pozitivně. Prostě si ho užívat, dokud můžeme. K tomu taky dáme docela další hity, dáme si Atmo Music nebo taky Offenbach. Tak pěkné odpoledne.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Hitradio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Provoz komplikují dvě nehody v Prštném na ulici Přímá, kde se srazila dvě osobní auta a ve stejných místech na třídě Tomáše Bati ve směru na Otrokovice se potkal osobák se sloupem. Na místě probíhá vyšetřování nehody, tak pokud tudy pojedete, počítejte se zdržením a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku
4: levně.cz. Náplně hned.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
9: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
10: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá, plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraj Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
9: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. No a trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
11: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Na teploměrech ve Zlínském kraji v tuto chvíli 34 stupňů a bohužel zatím stále nejsme na maximech. Ty by se měly dostat až na 630. Noc bude bez deště s teplotami kolem 20.
7: Hit Radio Zlín.
0: Ladíte Hit Radio Zlín a za chvilku prozradím, co by mělo vzniknout místo Šmouláku. A malý spoiler, tohle vás překvapí.

0: Tolik tedy svým z Véteru Hit Rádia Zlín. 3/4 roku uplynulo od začátku demolice takzvaného Šmoulího města na jižních svazích tady ve Zlíně. Skončila tím jedna zajímavá éra a spoustu večerů plných, řekněme, zajímavých vzpomínek. A tak se nabízí otázka, co vznikne místo toho? Před pár dny vyšly už i první vizualizace, jak by to mělo vypadat, a vypadá to sice trochu nezvykle, spíš co se týká barev, které jsou loděné do takové červené až světle hnědé. Jinak ale to bude docela rozlehlý prostor, kde by měly vzniknout nové kavárny a restaurace a dokonce i galerie nebo dětská zóna. A mě by zajímalo, co byste tam nejvíc ocenili vy? Je něco, co vám na jižních svazích nebo obecně ve Zlíně chybí? 601 13 13 05, to je číslo na WhatsApp sem ke mně do studia a pojďte se podělit se svými nápady a za chvilku se k tomu vrátíme.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin.

0: 14 hodin 15 minut na Hit Radio Zlín a před chvilkou jsme se bavili o novém projektu, který má virus na jižních svazích ve Zlíně, místo bývalého šmoulního města, a vy jste zahltili zprávami náš WhatsApp, za to vám patří velké díky. No a schází se nám tu různé názory právě na ty vizualizace, někdo by se rád vrátil k tomu, co tam bylo, ale je to i spousta pozitivních reakcí a nápadů, mezi nimi třeba i zpráva Elišky, která píše: studuju na UTV a chybí mi místo na jižňácích, kde by se dalo v klidu učit. Kavárny tu sice jsou, ale tam to není úplně ideální, když si toho potřebuji rozložit víc. Moc díky za tuhle zprávu, já ti úplně rozumím, i když už nestuduju, protože zrovna teď nedávno jsem si vzal do kavárny noťas a myslel jsem si, že budu vypadat jako ten cool businessman, co pracuje jako na pohodu v kavárně, ale měli tam moc malý stolek, takže to úplně nedopadlo. A v rychlosti vypíchnu ještě, co napsal Marek, a to hlavně, aby tam vyřešili parkování, protože už tak je na svazích problém zaparkovat a lepší už to nebude. Tak snad na to taky mysleli a tady se nedá než souhlasit, protože to parkoviště je tam takové drobné. Já moc děkuju za všechny vaše zprávy a teď už pokračujeme taky s další muzikou.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

tady Rádio Zlín, s vámi Martin. Říká se, že pokrok nezastavíš a je super vidět, když tohle platí i ve zdravotnictví. Konkrétně teďka myslím 3 nové sanitky, které míří na základny záchranné služby ve Zlínském kraji. Zdraví je jedna z nejdůležitějších věcí, co máme, a hlavně ho máme jenom jedno. Takže teď můžeme být zase o něco klidnější, že pokud bychom to náhodou, nedej bože, někdy potřebovali, tak jsou tu připravení záchranáři s takhle moderním vybavením. Tak či tak, velký dík patří všem zdravotníkům už jenom za to, že tu pro nás vždycky jsou, ať se děje cokoliv.

0: tolik Changes, hezky na pohodu na Hit Radio Zlín. A my jsme s vámi nejenom v éteru, ale vyrážíme taky na ty nejlepší akce ve zlínském kraji. Včera jsme byli v parku Komenského na festivalu Zlín žije, ale tím zdaleka nekončíme. Po 15. totiž vyrážíme živě do Slavičína na Karpaty Fest, kde dneska vystoupí kapela Lucie, Sofian Mečmeč nebo třeba Ben Kristoval. Tak pokud tam vyrážíte, stavte se za námi a pro všechny, co tam třeba být nemůžou, přineseme zajímavé rozhovory přímo z akce. Takže je se na co těšit, do té doby ale ještě dáme další muziku.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Záchranné a vyprošťovací práce v tuto chvíli probíhají na cestě mezi Bojkovicemi a Komňou. Srazilo se tam osobní auto s cyklistou, na místo jedou záchranáři a projedete se zvýšenou opatrností. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Během prázdnin posílí policie dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy. Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla, jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržuji rychlost, dodržuji odstup nebo nedrž telefon.
2: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchaly by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
1: Fotbalový servis.
2: Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá. Po dnešním příletu týmu z šampionátu do Prahy novinářům řekl, že vyřazení už po skupině nepovažuje za ostudu. Zároveň vyloučil, že by se vedení po světovém šampionátu nyní mohlo poohlížet po zahraničním kouči.
4: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajčat 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajčat. Česnek z Martinic.
0: 35 v tuto chvíli na teploměru a měla by vydržet až do večera. Teprve kolem 8 by měly teploty pomalu klesat. V noci nás čeká 20 až 22 stupňů bez deště.
1: Hit Radio Zlín. Živě. Vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
5: Krásné odpoledne, přátelé, tak včera jsme s vámi otevřeli festival Zlín žije, dneska jsme se vydali trošku dál od komína a domovského vysílače u nás na Mlacové. Hlásíme se ze Slavičína, kde se právě teď rozjíždí druhý ze tří dnů Karpaty Festu. Lucie, Sofian Mešmeš anebo Ben Kristovao, tak tohle všecko si tady dneska užijeme a jestli vy sem nemůžete, tak jako žádný strach, přátelé, o toho jsme tady my a my vám to přeneseme přes éter až k vám domů. Nebo do práce, nebo na koupaliště, nebo úplně kamkoliv, kde právě teď jste. Tady Hit Radio Zlín a Šárka Hlubcová. Přejeme krásné odpoledne.

0: Dneska pro vás vysíláme live ze Slavičína. A já už mám tu čest tady u našeho mikrofonu v live studiu přivítat Majuše Zvonka, hlavního pořadatele Karpaty Festu. Majuše, čau.
1: Zdravím všechny posluchače Hit Rádia.
0: Prosím tě, tak úvodní otázka je naprosto jasná. Jak jste to tady zvládli včera v tom vedru? Jako dalo se to přežít?
1: No, dalo se to přežít. My jsme v zámeckém parku, kde jsou velké stromy. A to je přírodní klimatizace, dá se to zvládnout a de facto v 5 hodin už je tu chládek.
0: Je fakt, že jako ty stromy tomu pomáhají hodně, takže my jsme docela v pohodě, dá se říct. Prosím tě, ty jsi mi říkal předem, že se nejvíc těšíš na Lucii. Ještě pořád to platí, anebo tady včera bylo něco, co jsi říkal, že je taková pecka, že už to byl vlastně jako highlight?
1: Určitě se těším nejvíc na Lucii. Včera bylo největší překvapení, byli Kandráčovci, to bylo fakt jako, to byla hitparáda. A dneska Lucie, jednoznačný headliner, viděl jsem je na podzim živě a je to prostě, kluci jsou jak politi živou vodou a je to obrovský zážitek. Znáš každé slovo, každou písničku a bude se zpívat hodinu 20, kluci prodloužili set, takže to bude skvělé.
0: Ale když se teďka rozhlídneš tady po tom areálu, tak máš takový ten pocit jako, jo dobrý, všechno se povedlo, nebo je tu něco, co tě třeba jako trápí, že se nezvládlo tak, jak bys třeba chtěl?
1: To se vždycky něco najde, ale musíme být pokorní a vděční za to, co se nám podařilo a step by step to zlepšujem už 19 let a já i s podívem, že ta dokonalost na festivalech snad ani neexistuje a je potřeba to pořád posunovat. No.
0: Pokud nás teďka poslouchá někdo, kdo si třeba říkal, hele, bál se, že bude moc vedrou, že by nevrazil a teď jako nemá do čeho píchnout doma, říká si, že bych přece jenom ještě šel, má tu možnost, jsou tady ještě lístky?
1: Určitě, jsou i na webu zvýhodněné, tuším, že předprodej ještě jede, sobotní, těch lístků už nemůžeme uvolnit moc, protože jsme na stropu areálu, ale věřím, že se sem všichni vlezem.
0: No a prosím tě, zítra tu bude taky taková velká akce, hlavně pro naše nejmenší, řekneš nám, co nás čeká.
1: Zítra to bude zase obří, máme, v loni jsme tu měli snad 800-900 dětí, rozdali jsme snad 80 kg zmrzlin, tunu z melounu a těch atrakcí je obrovské množství, to nemá cenu vyjmenovávat, ale bude to zase velké.
0: Hlavně velká část toho je zadarmo, nebo prakticky všechno pro děti je tady zadarmo, vstupné se platí, protože tady bude mimo jiné Katka Marie Tichá, už tady hrála vlastně vůbec někdy?
1: Jo, Katka tu byla dvakrát s Jelenem. A jednou tu byla sama, bylo to krásné, to je eterická bytost, takže vždycky ten zážitek je opravdu velký. A zítra vstupné platí jenom od 18 plus za 300 korun, jinak děti mají do 18, děti do 18, že jo, tak no, nejsou to děti,
0: jasně.
1: Ale všechno je zadarmo, takže přijďte, bude to krásné.
0: Já věřím, že ano. Majuš Zvonek, hlavní pořadatel Karpaty Festu, děkujeme.
1: Díky, čau.

0: Green Day to zase rozjeli v éteru Hitrádia Zlín a my samozřejmě nezastavujeme. Už za chvilku tady bude Ella Henderson a Rudimental a samozřejmě i spousta dalších parádních songů a nezastavuje taky vysílání z Karpaty Festu, kde už připravujeme další parádní rozhovory. A doufám, že si užíváte pohodové odpoledne s Hitrádiem Zlín.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika,
9: sportáky,
10: zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky
12: CZ.
13: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
14: Já chci hot dog.
15: Já mám chuť na matcha latte.
16: Taky beru hot dog a klid v autě.
13: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
17: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
18: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: na východě Moravy.
1: Tak teď vám do Eteru Hit Rádia Zlín posíláme trošku roku. Určitě za mnou slyšíte v pozadí kapelu My Lions, která otevírá dnešní den na Karpaty Festu ve Slavíčíně. Průměrný věk návštěvníků v tuhle chvíli v areálu je podle mě, podle takového opravdu hrubého odhadu, tak něco kolem 20 let. A je to dané tím, jací interpreti nás tady čekají teď v nejbližších hodinách. Sofian Mežmeš a taky Ben Kristovao, tak tam je samozřejmě logicky ta cílovka přece jenom opuzníš, než třeba potom u kapely Lucie, která nás čeká jako hlavní hvězda dneska ve 21 hodin. Už začíná zvučit taky druhá stage, takže už nám tady pěkně do toho jako boukají kopáky a podobně, tak to možná taky slyšíte za mnou. Tam nás dneska na té druhé stage čeká třeba Klára Vytisková nebo Civilní obrana. Dohromady tady ty stage máme tři, ta třetí ta patří DJům, trošce techna, takže kdo má rád tohle, taky si přijde na své. Já si troufám říct, že na Karpaty Festu je prostě od každého něco, každý si tady něco dá, tak užívejte den, my užíváme taky. Krásné odpoledne.

0: Zlín živě. Vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
1: Přátelé, vždycky se říká, že když jako nevíš, o čem s někým mluvit, tak máš prostě vytasit téma počasí, to je taková jako jistotka. Je fakt, že o tomhle víkendu to platí teda obzvlášť, protože to, co tady na východě Moravy zažíváme, to je teda velká paráda. A paráda samozřejmě ve velkých uvozovkách, je to děs. Tady ve Slavičíně aktuálně 34 stupňů a to upřímně jenom díky tomu, že jsme v zámeckém parku, který je plný stromů a ten rozdíl teda oproti třeba centru města je naprosto neuvěřitelný. Stromy, to je zázrak. Dnešní maxima u nás na východě Moravy mají být až 37, zítra to má atakovat 40, to je teda velká paráda. Tak tady pro vás za chviličku budeme mít přímo od zdravotníků z Karpaty Festu taky pár rad, jak to přečkat ve zdraví tohle vedro. Tak zůstaňte s námi, opatrujte se a teď si užijte zítra jazdím třeba Pink nebo Lady Gaga.
0: Hit Radio Zlín živě. Hit
2: Radio. Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
0: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Připomínám nehodu osobáku a cyklisty mezi Bojkovicemi a Komňou. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, projedete se zvýšenou opatrností. Nic dalšího naštěstí už nepřibylo, pokud ale náhodou na cokoliv narazíte, pište nebo nahrávejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Extrémní vedra znamenají výrazně vyšší spotřebu elektřiny. Při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě o skoro 6%. Ve skutečnosti byla spotřeba ještě vyšší. Řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Pražská integrovaná doprava spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních řádů zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Filip Drápal.
3: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se provozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
2: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády. Týká se to hlavně autobusových linek. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN. Ti chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. No a Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
4: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: 34 stupňů momentálně měříme na Zlínsku a píšou tady prý pocitově 40. No já teda nevím, ale když jsem před chvilkou vylez na minutku ven, tak bych řekl klidně i víc. V noci očekáváme teploty mezi 20 a 22 stupni.
1: Hit Radio Zlín, živě, vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
5: Tady ve Slavičíně se na chviličku schovalo slunce, díky bohu za ty dary, protože je tady opravdu pekelně, tak jak asi všude u vás jinde. Jezdí tady ale hasiči a kropí, my z Rádia Zlín jsme taky přinesli takový velký rozprašovač a osvěžujeme lidi, prostě bojujeme všichni, jak to jenom jde. Rady, jak tohle extrémní vedro přežít ve zdraví, nám za chviličku nabídnou přímo zdravotníci z Karpaty Festu, tak si na to počkejte, ale potichu čekat rozhodně nebudeme, čekají nás Calvin Harris a Ellie Goulding, pěkně společně, krásné odpoledne.

0: Přátelé, já už se nebudu opakovat, že vedro, to jste si tak nějak asi všimli všichni, i u vás doma nebo v práci nebo kdekoliv, teď jste je prostě v příčerně. Ale jak to přežít, na co nezapomenout, na to, že nám tady budou přímo na Karpaty Festu odpovídat Karolína a Gabriela z Českého Červeného kříže z Valašských klubů. Holky, ahoj, děkuju.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
0: Tak prosím pěkně, pojďme začít takovým tím jako klasickým, co jsou takové nejdůležitější rady, na co nezapomínat tady v tom počasí.
1: Tak nezapomínat dodržovat pitný režim, nějaké pokrývky hlavy, samozřejmě opalovací krémy, nevycházet v poledne na slunce, taková ta klasika.
0: Já vím, že se hodně mluví taky o minerálech a mě jako zajímá i soukromně, je to tak, že jako doplnit minerály mi stačí minerálkou nebo musím fakt zubat nějaké tabletky? Jak to je?
2: Já si myslím, že určitě minerálka, tak to postačí jen když je nějaký těžší stav, kdy vám chybí jako víc železa, tak třeba nějaké doplňky stravy. Ale to už se pak bavíme třeba o konzultaci s lékařem.
0: Jasně, výborně. Tak ještě mě zajímá, holky, jak já poznám, že už je to fakt blbý, že už to není taková ta obyčejná únava z vedra, ale že už jsem fakt třeba přehrátá nebo něco a už mám třeba vyhledat pomoc. To jsou takové ty příznaky.
1: Tak nějaké jako větší bolesti hlavy, nauze, a to znamená pocit na zvracení, bušení srdce, třes v rukou, zvýšená tělesná teplota a tak dále.
0: A v tuhle chvíli, když něco takového mám, tak co mám dělat? Stačí mi se jakoby rychle schladit, někam se schovat a dobrý a mám počkat, jestli to samo odezní, nebo už mám radši něco volat?
1: Tak pokud je to takový ten stav, kdy vás jenom bolí hlava, máte zvýšenou teplotu, tak je fajn jít někam do stínku, studený obklad na hlavu, na zátylek, vlastně za krk a setrvat ve stínu, a pokud se stav zlepší, tak není potřeba vyhledávat lékařskou pomoc. Pokud se stav nezlepší, tak samozřejmě volat 155.
0: Jasně. Neustále se mluví o pitném režimu, tak mě by zajímalo taková ta klasická otázka, kolik toho má člověk tady v tom vedru vypít. Já chápu, že je to asi individuální, ale stejně nějaká taková ultimátní rada pro všechny.
2: Tak, ten litr a půl se nejvíc doporučuje, ale jak říkáte, je to individuální. Člověk, i když pije třeba kafe, tak to kafe na sebe váží tu vodu, takže zase to musíte nahradit.
0: Výborně, takže kdo pije kafe, musí přidat vody, rozumím. Holky, ještě taková rada, co dělat, když opravdu třeba takhle na festivalu nebo kdekoliv jinde ve městě třeba najednou opravdu někdo vedle mě skolabuje, vyvrátí se, je prostě z vedra úplně jako kantáre, nazdar. Co tu první věc můžu udělat? Mám na něj stříkat vodu nebo jenom křičet, nebo co udělám?
1: Ne, tak v první řadě určitě za tím člověkem jít a zjistit, jestli dýchá. Zaklonit mu hlavu a zjistit, zda reaguje, nereaguje, oslovit ho a potom volat 155 a tam už vám potom poradí. Oni se vás doptají na stav daného raněného a podle jejich pokynů.
0: Holky, já vám strašně děkuji. Já myslím, že tenhle rozhovor byl nejpřínosnější, co jsme mohli posluchačům Mitrady a Zlín dát. Děkuju moc a mějte se krásně. Ahoj.
2: Děkujeme.

0: Sobotěnka pokračuje pro nás velmi výživně a parádně na Karpaty Festu ve Slavičíně. Do éteru vám teďka taky to hezky sypou Free Fall z druhé stage, určitě je slyšíte. To je vlastně zástupce naší domácí scény, tady z našeho malebného Zlínského kraje. A dalšího takového zástupce domácí scény tady mám teď u mikrofonu, protože je to naše kolegyně Anička z Hitrádia Zlín, která je tady ze Záhorovic, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Prosím tě, jak je to daleko tady od Slavičína? Jak to máš daleko?
1: Na kole dojedu jak nic, takže...
0: Ale na kole nedojela, já to rovně to jako prozradím, jo.
1: Tak dojela jsem autem, ale je to tak 10-15 minutek ze Záhorovic.
0: Ani prosím tě, ty jsi byla i včera na Karpaty Festu. Jaké ano. To bylo? Co jsi užila nejvíc?
1: Bylo to skvělé úplně, musím velmi pochválit organizátory, prostě úplně super, žádné řady, všechno vymýšlené a ty skupiny jako škvor. To byla vysoká soutěž.
0: Ty říkala, že se zamilovala do zpěváka nebo do kytaristy. Já mám kytaristu, toho asi zamlouvám, takže ty máš zpěváka, zbyl na tebe, promiň.
1: No, jakože zpěvák byl trošku věková skupina, trošku výš, takže nemůžu říct, že jsem se zamilovala, ale určitě to byl velký sympaťák.
0: To rozhodně. Prosím tě, my, když jsme u té věkové skupiny, ty jsi tady tak krásně teďka shrnula, jakýže lidi tady teďka aktuálně kolem nás chodí, kolem stanu Hitrádia Zlín.
1: Říkala jsem, že už chodí mládenci.
0: Ano, sami mládenci tady přesně a mládežnice, protože mládežnice? Jdou na Sofiana a Mládeži? Na Vena. Hele, prosím tě, co my tady máme pro fanoušky Hitrádia Zlín, co se třeba staví za náma na Karpaty Festu?
1: Tak já si myslím, že už to za chviličku uslyšíme. Sofian meč, u nás říká meč, nevím jak u vás, všude jinde, já nevím. A pak Beníček, no, Ben Christoval.
0: A těšíš se na koho z nich víc? To už je tvoje věkovka vlastně, ne?
1: Já jsem spíš na toho Bena.
0: Výborně. Tak přátelé, my se na ně těšíme taky, třeba se objeví ve vysílání Hitrádia Zlín z Karpaty Festu. Zatím užívejte odpoledne.
2: Hitrádio Zlín živě.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
2: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

Přátelé, jak se říká, že se ve vedru máme držet ideálně někde mezi stromy, tak my se to tady na Karpaty Festu v Zámeckém parku ve Slavičíně ověřujeme opravdu naplno. Sice je vedro, ale dá se to díky těm stromům tady v okolí vydržet. Upřímně, někde na betonu v centru města bych teď opravdu nechtěla stát. Teda tak, jestli vy tam někde trpíte, stojíte, nebo jste někde, nedej bože, v práci, kde prostě není klimatizace a je tam pekelně, tak se hodně držte, myslíme rozhodně i na vás. Pořadatelé to tady rozhodně nepodcenili, to počasí, stále tady projíždějí hasiči, kropí lidi. Teď to vzali přímo před druhou stage, kde pokračují freefall, takže lidi pařili přímo v té vodní mlze a přesně tohle jsou takové ty krásné letní zážitky, které nám zůstanou v hlavě úplně na celý život. Mají tady dokonce bazének naplněný ledem, tak to jsem teda upřímně na žádné akci ještě neviděla. To je možná takový tip pro ty z vás, co třeba občas někde u vás na dědině něco pořádáte, hasiči nebo myslivci nebo kdokoliv jiný, tak klidně pořiďte bazének, do něj nahažte led a lidi budou mít úplně největší zážitky. My se tady aktuálně na Karpaty Festu těšíme na Sofiana Matchmage, za chviličku ovládne hlavní stage, zhruba za půl hodinky, tak se těšte s námi.

0: Karpaty Fest, tak to není zdaleka jenom muzika, je tady taky obrovská spousta doprovodných aktivit. Mimo jiné, my jsme z Jitrády a Zlín samozřejmě toho taky dovezli spoustu, ale opravdu neodmyslitelná součást každého festivalu je samozřejmě jídlo. A přátelé, já nevím jak vy, ale v tomhle počasí já teda vůbec nemám náladu na něco jako burger nebo ježiš steak, no vůbec ne, nic velkého, nic těžkého, něco úplně light. A tak si říkám, jestli vlastně není takové ideální řešení sušené maso, protože já tady mám teď Lubu, hlavní tvář a hlavního tvůrce Luba Maso ze Zlína Malenovic. Ahoj Lubo.
1: Ahoj Šerko.
0: Prosím tě, tak dá se to brát tak, že sušené maso je vlastně naprosto ideální jako jídlo do takového počasí?
1: Určitě, určitě, zasytí tě, ale nepřeplácá, dodá ti energii tady v těch horkách. Je to super.
0: Hele, prosím tě, co je taková vaše jako největší, nejlepší věc takhle na festiáky? O co je největší zájem?
1: O co je největší zájem? No tak my máme širokou škálu těch výrobků. Vybere si jak z hovězího chlap, máme flanksteaky, takže to sušíme trošku, jsme na to šli opačně, jakože po kvalitě masa jdeme hodně. Holky si vybírají prosciutto chips, to jsou z prosciutto italského, křehké plátky. No, děcka jdou třeba do vepřového nebo krůtí, takže vybere si každý, máme tu asi 20 druhů.
0: Přátelé, já musím říct, že ty prosciutto plátky jsem zkusila a to je úplný porno. Prosím tě, jak jsi na to přišel, řekni nám.
1: Jak jsem na to přišel? No, na to přišla moje malá, to je úplná halus právě, jsme byli takhle obytňákem po Evropě a uschly jí prosciuttové plátky na jídle. A tak neletěli rovnou do moře k rybám, ale snědli jsme je a v tu chvíli se nám úplně rozsvítila žárovka nad hlavou, jak v animovaném filmu. A říkám, ty brďo, to je ta díra, ten nápad, jako jak dělat ještě jiné sušené maso, jo?
0: Já se přiznám, že mě to trošku připomíná bramburky, ale je to přesně takové to, že jako ty si zamlsáš, dopřeješ si takovou tu křupavou boží slanou věc a přitom to není vůbec kravina, jako to je úplně úžasný.
1: Jo, jo, a ještě teda ke všemu, ten pršut má přes 80% bílkoviny, takže ti dodá fakt kotel energie. Je křehký, ano, jak říkáš, jak bramburky a máme ho v mnoha příchutích, od soleného po pikantní, bylinkový. Teď máme novinku rajče s bazalkou, takové letní italské.
0: Hele Lubo, já o tobě vím, že ty jsi takový dost jako gurmán. Poraď takhle posluchačům Jitrády a Zlín, co vařit tady v těch vedrech, aby to přesně bylo jednoduchý, nestále jsem dlouho u plotny, kde se potím s prominutím jako prase, pardon, ale řeknu to, takže fakt takový nějaký rychlý light recept, poraď nám, co vařit dneska na večeři.
1: Miluju saláty.
0: Jo,
1: saláty jasně. Na milion způsobů, zálivky, citron, prostě, jo, jo. Saláty a třeba panenku na to nabombardovat nahoru.
0: Přátelé, to je prostě, to je odborník, to je gurmán. Luba Maso, děkujeme moc.
1: Taky děkuju, čau.
2: Hit Radio Zlín, živě. Hit Radio. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Zlín.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně vidím cesty volné, jezdíme bez komplikací, tak snad už nám to vydrží. Pokud někam vyrážíte, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. Jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. A vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. V extrémních teplotách spotřebovává naše tělo obrovské množství energie na samotné ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Tělo bude bez vitality a pocítíme velkou únavu. Jídlo v létě by nám mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
6: Seďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější. Například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
5: Pokud se chystáte někam na výlet nebo dovolenou, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce, celozrnné krekry nebo kvalitní sušené maso. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. No a jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu v Buffalu se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. Ze 24. místa si ho vybral Vancouver.
7: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Horko, vedro, pařák, asi jsme si všichni všimli. Vyjádřeno čísly na teploměrech v tuto chvíli 35 a čeká nás noc bez deště s teplotami kolem 20 stupňů.
4: Hit Radio Zlín, živě, vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
8: No upřímně, až se nám Marťo v noci ochladí aspoň na těch 20, nebo aspoň až to spadne v podvečer o kousíček, než je to teďka, tak my na Karpaty Festu budeme velmi, velmi šťastní. Tady svoji show aktuálně rozjíždí Sofian Mečmeš, takže za chviličku možná během toho, co budu mluvit, nebo v příštím vstupu uslyšíte Sofiana takhle hezky přes éter. Pak nás čeká Ben Kristoval v 21 hodin, taky Lucie. Tak jestli nemáte plány na večer, klidně vyrazte taky za námi na Karpaty Fest. Lísky na místě stále jsou. Je s vámi Hit Radio Zlín, Šárka Hlubcová a Karpaty Fest. Krásné odpoledne.

Tak co, přátelé, je Sofian Mežmež vaše krevní skupina, protože právě teď nám tady hraje na Karpaty Festu ve Slavičíně. Věřím, že ho slyšíte taky, já možná budu chvilku mlčet, až ho slyšíte víc. Jo, tak takhle nám tady duní Sofian, hned po něm jeho kamarád, hudební i osobní Ben Kristovao. Za námi tady před chvilkou ve stanu Hitrádia Zlín se stavovali výherci lístku od nás, od Hitrádia Zlín, dvě maminky se dvěma dcerami a hlásili, že teda jako nemají moc čas, do vstupu nemůžou, protože utíkají do první řady. Holky ty malé teda natěšené, jak na Sofiana, tak i na Bena. A když jsem se ptala maminek, říkám, a vy jdete spíš na tu Lucii, tak říkali, že ne, že tak jako na Bena, že přece, on je přece stejně starý jako my, říkali, no tak jo, tak třeba jo. Tak každopádně, přátelé, my si dál užíváme Karpaty Fest, já doufám, že si vy si užíváte taky parádní léto, opatrujte se a krásné odpoledne.

0: Přátelé, teda já se vám tady přiznám veřejně, hlavně vám všem, který jste věková skupina 30+, nebo, no dobře, tak já se přiznám 35+, že si tady na Karpaty Festu aktuálně připadám strašně stará, protože tady je to opravdu teďka jako věková skupina výrazně nižší, než jsem já. Prostě jasně, Sofian Mežmeš a taky Ben Kristovou, to jsou takové modly našich jako náctiletých, ale já v tom nejsem sama, díky bohu za to, protože se mnou je tady teďka v našem live studiu na Karpaty Festu taky výherkyně vstupenek od Hit Rádia Zlína Karpaty Fest, Zuzka. Zuzi, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, tak ty jsi vyhrála dva lístky při naší hledačce ve Zlíně.
1: Ano.
0: Koho jsi vzala sebou?
1: Vzala jsem sebou svoji mladší sestru Aničku.
0: A kde ji máš?
1: No, ona už je tam někde v davu na Sofianovi a čeká na Bena, no, takže.
0: Jak jinak, no to je přesně ono. Ty jsi taková věkovka blíž ke mně, než tady k těm klukům mladým, dejme tomu.
1: Nerada to jako slyším, ale máš
0: ale
1: pravdu.
0: Ano, je to tak, přesně. Hele, prosím tě, a ty tady máš dneska něco, co teda tebe láká, když to nejsou zrovna tihle mladěši.
1: No, tak já se těším nejvíc na Luci, proto jsem dneska tady, abych se přiznala.
0: A víš, že tam už není Koller?
1: Vím, je to smutné, ale co se dá dělat?
0: Hele, ale prosím tě, pořadatel Karpaty Festu Majo Zvonek říkal, že Lucie i s novým zpěvákem je prej naprosto famózní. Prej jsou jak politi živou vodou, takže já osobně tam jdu, ty asi taky to budeš ověřit.
1: Rozhodně.
0: Rozhodně. Tak přátelé, takhle my se máme na Karpaty Festu, mějte krásné odpoledne.
2: Hit Radio Zlín živě. Hit
3: Radio. Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Prosím tě, a kolik tak jako sekuriťáků je potřeba na zajištění takovéhle akce?
1: Je nás tady asi 25, s tím, že je to jako rodinný festival, tak je to zabezpečení přece jenom trochu klidnější, ale asi 25 nás tady je.
0: Mě zajímá, včera tady byli Škvoři, hlavní hvězda, dneska je to Lucie, ale teďka to odpoledne je takové, řekněme, pro mladší ročníky, protože přece jenom Sofia na Ben to tak jako láká ty mladší. Dokážeš mi jako sekuriťák porovnat, jaká jako skupina vlastně fanoušků je, řekněme, víc jako problémová? Jsou to právě jako rokeři, nebo spíš ti popíkáři, nebo spíš ti mladí, starší?
1: Rokeři jsou naprosto klidná skupina lidí, kteří prostě jsou schopni se maximálně pohrát, kdo se předbíhá u piva ve frontě. A opravdu ti mladí jsou v tomhle počasí, je to nebezpečné, hlavně v tom, že opravdu čekají dlouho, dlouho u té stage na přímém slunci. Ale nemyslím si, že by to byla nějaká jako riziková skupina lidí, protože na to přece jenom Bena a podobně chodí hlavně děvčata. A přece jenom myslím si, že ten Sofián i ten Ben nejsou absolutně žádní rizikoví interpreti, kdyby chodili nějací podobně. Naopak večer třeba u té Lucie máme udělané speciální opatření, kdy opravdu na Lucii nesmí nikdo mluvit, vidět je, fotit. A tam už opravdu jsou třeba daleko přísnější rizikové podmínky pro tu ostrahu, kde máme daleko nějaké informace, co musíme zařídit, aby oni byli v pořádku a aby jim nic nepřekáželo v koncertě.
0: Počkej, takhle, tohle je taky vaše teda práce, jo? Já si myslel, že vy hlídáte jenom lidi, ale vy zároveň hlídáte to, aby lidi nechodili k interpretům, když si to nepřejou, jo?
1: Přesně tak, my hlídáme od VIPček, což jakože znamená, když přijede Lucie, tak od prvního momentu, co oni vkročí na festival, my máme VIP ostrahu u backstage, v podstatě hlídáme od té doby, co vylezou z auta, až po tu dobu, co jdu na záchod. Jo, takže není to jenom o lidech, ale je to i o těch kapelách.
0: A co je pro tebe jako pro šéfa sekuritky na takové akci nejtěžší? Je to zajištění lidí, nebo to, aby potom tady prostě dělali, co mají, nebo co je na tom to nejhorší?
1: Když ty lidi zajistíme, oni dělají, co mají, jo? Oni si to užívají. Na tyhle festivaly máme hromadu náhradníků a lidi se hádají o směny, je to prostě vrchol takové sezóny a všechny nás to strašně baví. Pro mě asi nejtěžší je potom to, aby ten festival samotný proběhl jako jak má, což je zajištění opravdu těch brán, těch organizačních podmínek, jako jak to odbavit v co nejkratší době, prostě aby lidi nečekali fronty a podobně, kde společně s pořadateli jako s Majošem a tak hodně týdnů pracujeme na tom, aby to opravdu fungovalo. Takže na tom místě, aby to prostě šlapalo.
0: A máte potom jako prostor si i zejít třeba na koncert, jakože teď si řekneš, hele dobrý, za chvilku je Ben, tohle mě láká, to mě baví, tak já se jdu podívat a vy ostatní makejte za mě, nebo
1: my konkrétně hlídáme snad 420 akcí ročně a já, když můžu, tak dělám úplně cokoliv, jenom nechodí na koncerty. A úplně mě to už prostě, už jsem tak zdeformovaný z té práce, že...
0: Ty už jsi všechno viděl,
1: a
0: že jo?
1: Všechno viděl a už jenom tak někde překvapí.
0: To je krásný. Jo,
1: dva týdny zpátky jsme doprovázeli Leoše Mareše, pak jsme jeli prostě na subdodávku na nějaký koncert do Prahy a teďka jsme tady, takže ono je to takové fakt jako multižánrové a už je to takové o ničem.
0: Kuby, prosím tě, děkuju, to byl krásný rozhovor. Kuba, šéf Ash Security Agency, živě tady z Karpaty Festu, děkuju.

0: Tak přátelé, vy všichni, kteří jste teď napříjmu Hit Radia Zlín, tak já se vám tady jako přiznám, že musím uznat, že Sofian Mežmeš mě baví teda upřímně mnohem víc, než bych ještě před výletem tady na Karpaty Fest absolutně typovala, jo. Je to super a je to strašný rock and roll. Já jsem fakt myslel, že je to takový jako light popík a vůbec, tyjo, sypou to tam krásně. Za chvilku v 19 hodin nás na Karpaty Festu čeká taky Ben Kristovalo a dneska hlavní hvězda v 21 hodin kapela Lucie. Na ty si tady rozhodně počkáme. Mimochodem, byli jsme zjišťovat, jestli se vůbec pije pivo v tomhle vedru a říkali teda stánkaři, že jako skoro vůbec, jako že strašně málo lidi pijou, což je vlastně krásná sympatické, protože to znamená, že jsme tady ve Zlínském kraji velmi zodpovědní a pečujeme o svoje zdraví a dobře víme, že takové jedno pivo na tom sluníčku by mohlo být velmi vražedné. Ale říkali, že věří, že jakmile sluníčko zajde, tak se to rozhodně vynahradí. Tak užívejte dneska krásný den, přežívejte, pusťte si taky znovu klidně z našeho webu rozhovor se zdravotníky z Karpaty Festu, kteří nám radili, jak se zachovat v tomhle vedru, aby nám bylo dobře a kdyby náhodou vedle nás někdo omdlel, jak mu máme pomoct. Tak tohle všechno bude rozhodně už zítra na webu Hit Radia Zlín. Mějte krásný večer, ahoj!
1: Hit Radio Zlín živě. Hit
2: Radio. Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: E in applicazione Radio CZ. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové prodloužili platnost výstrahy před velmi vysokými a extrémně vysokými teplotami i na začátek příštího týdne. V nížinách východní poloviny České republiky bude přes 37 stupňů Celsia také v pondělí. To má taky začít počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
6: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to 4 kolky a především velkou kapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
5: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vičmanová a Dalibor Svrčina.
7: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

0: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: Taky nechcete končit léto větou.
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Hit Radio Zlín. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Hulín napajedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: levnězcíny.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.

Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Hit Radio Zlín.

0: I'm Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.